0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hit Rádio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: z Praha už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. I could stay awake just to hear.

vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levné nákupy z Číny budou dražší. Od dnešního dne totiž končí v Evropské unii bezcelní režim pro malé internetové zásilky do hodnoty 150 eur. Za každý druh zboží v balíčku nově zaplatí zákazníci clo ve výši 3 eura. Podle odborníků to povede ke zdražení zboží z internetových tržišť. Na druhou stranu by se mohly zkrátit dodací lhůty, protože firmy zvažují přesun skladů do Evropské unie. Oceány jsou nejteplejší v historii měření. Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle vědců zatím stojí změna klimatu i klimatický jev El Niño. Teplejší oceány mohou přinášet silnější bouře, více extrémních srážek a další vlny veder. Experti navíc varují, že v příštích měsících mohou padnout další teplotní rekordy. Francouzi dál potvrzují roli favorita. Ve vyřazovací části mistrovství světa porazili Švédsko jasně 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly se blízkl Kylian Mbappé, jednu branku přidal Bradley Barcola. Francie tak vyhrála i svůj čtvrtý zápas na turnaji. V boji o čtvrtfinále se v sobotu utká s překvapivým postupujícím z Paraguaje. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Geopark Český ráj se na podzim dozví, jestli zůstane držitelem značky UNESCO. Kontrola se uskutečnila minulý týden. Hodnocení komisařů bylo sice pozitivní, to ale automaticky neznamená, že Geopark si tuto prestižní značku udrží. Geopark Český ráj byl v roce 2015 jako jediný v Česku zařazený do globální sítě geoparků UNESCO. Na severu Čech bude dneska většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou ještě vyskytnout i bouřky. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dneska mezi 20 až 23 stupni.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Hit Radio. Stíganie šampionů.
6: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Je pár minutek po šesté, vaše ráno startuje s vámi výjimečně Lea a samozřejmě David Jošt na Hit Radio. Tak co? Prázdniny jsou v plném proudu, léto voní dobrodružstvím a my vám budeme posílat pořádnou dávku dobré nálady, pozitivní energie. Jinak to prostě tady ani nejde, takže ať už vyrážíte někam za zážitky, na dovču, do práce, nebo si prostě užíváte klidné ráno a taky toho deště a čerstvého vzduchu, tak jsme rádi, že začínáte den právě s námi. Tak se usmějte, volume doprava a startujeme právě teď. Hezké ráno.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Slogan Baby Goodbye, já bych spíš řekla Good Morning, kamarádi. Máme tady totiž takové upozornění. Dneska odstartovala oficiálně druhá, říkejme tomu ta lepší polovina roku. My vlastně tady už máme 2026 a půl. Takže pokud jste si dali na letošek nějaké závazky, úkoly, takzvané to předsevzetí, tak měli byste být téměř v polovině. Náš šéf si třeba předsevzal letos přibrat 10 kilo a to, co on vlastně přibírá, tak já jsem se rozhodla zhubnout. A protože náš Míša je prostě šikovnej, tak už má od nového roku plus 7, což je skvělý, Davide, ne?
1: No prosím, už je skoro tam.
0: Takže co se povedlo zatím vám? Na co jste vy nejvíc pyšní? Napište nám to na 777-937-777. A co ty, Dave?
1: Tak naštěstí se mě zeptal už tady ve studiu před vstupem, takže ano, jsem se mohl připravit. Moc toho zatím nebylo, ale uběhl jsem svůj první maraton. Takže hezký, taková jako věc, kterou jsem si předsevzal a splnil. Já jsem rád, že se mi to povedlo. Co ty? Máš něco takovýho?
0: A jak dlouhý byl ten maraton?
1: No, normálně celý 42 kilometrů.
0: Hezky, dobře. Tomu říkám palec nahoru. Co se povedlo mně, tak jak jsem zmiňovala to, co náš šéf chce přibrat, nebo zhubnout, tak ne, počkej, on chtěl přibrat, ne? Ne, zhubnout.
1: Říkal jsi přibrat původně.
0: Přibrat, ano, přibrat chtěla,
1: prostě
0: ale jemu
1: jste
0: se
1: si to předali.
0: Opak.
1: On přibral to, co ty jsi ubrala.
0: Přesně tak a podařilo se mi teda už 17 kilo, jsem strašně ráda, i když teda ty horní partie, gravitace je potvora, že jo, co
1: wow,
0: si budem.
1: Hezky, ale 17 je hodně.
0: No, začala jsem víc chodit, sportovat, cvičit, takže jsem na sebe fakt jako pyšná. Akorát oblečení mi teď trošku padá, takže budu muset vyměnit celý šatník, ale to je zase taková ta pozitivní zpráva.
1: Jen tak dál, jen tak dál.
0: No a vy nám dejte vědět, co se povedlo vám a my vám k tomu budeme hrát. Trošku to ráno rozparádíme, ne? Avril Lavigne a taky Miles Smith. Tak buďte s námi a hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, za minutku máme 6:45, to je aktuální čas, vámi Lea, středeční snídaně šampionů. A vy mezi tím, co nám píšete, vaše úspěchy, co se vám podařilo, na co jste pyšní pro rok 2026, tak tady máme takovou jednu podstatně opravdu velmi důležitou novinku, která platí od dnešního dne. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádné žádanky od praktického lékaře a gynekologa, což je naprosto skvělá zpráva. A konečně našemu státu došlo, že dospělá žena prostě nepotřebuje takový ten doprovodný dopis k tomu, aby se rozhodla jít na kontrolu svého vlastního těla, což si myslím, že je opravdu strašně velký úspěch, protože polovina žen na prevenci nešla jenom proto, že se jim nechce absolvovat to kolečko, sama to znám, objednat se ke gynekologovi, vyhádat si termín, hodinu tam listovat, nevím, starým časákem, a to všechno jenom pro jeden cár papíru. Teď tahle výmluva oficiálně končí, prostě hotovo, vyřízeno, holky, děláme to všichni pro sebe a za tohle jsem prostě strašně ráda. My se teď mrkneme na cesty, zahrajeme nějakou skvělou muziku a dáme si ranní update.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Jablonecku. Hasiči likvidují padlý strom v obci Železný Brod. Teď už by místo mělo víc opatrnosti průjezdné, i tak tam sundejte nohu z plynu.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, co se vám, našim posluchačům, povedlo v roce 2026, protože oficiálně máme tu druhou polovinu 2026 a půl, tomu říkejme. Takže Davide, těch posluchačů nám napsalo opravdu hodně. Třeba tady Jirka se konečně naučil stávat na první zazvonění budíku, i když až po třetím týdnu pokusu.
1: Hezky, dobré ráno. Tak ještě před půl rokem by nás neposlouchal a teď, protože vstál rovnou, tak může napsat zprávu.
0: Naprosto skvělý. A nebo tady píše Katka z Jihočeského kraje. Dobré ráno, já jsem hrdá, že jsme s partnerem přežili desetiletou krizi způsobenou změnou partnerovy práce.
1: Hezky, tak gratulujeme.
0: Skvělý. Nebo Lukáš schodil pár kilo a teď se vejde do kalhot, které už dávno čekali ve skříni. Tleskáme, skvělý. Nebo tady posluchačka Péťa, já myslím, že tohle téma ti bude velmi blízké. Odhodlala se a řekla své ano. Takže svatba je na světě.
1: No prosím, tak my jsme si řekli své ano už před... No vlastně loni na festivalu v Karlových Varech, takže už to bude rok, kdy jsme se na tom jakože domluvili, svatba bude za chvíli.
0: Jak je ta píseň? Už to bude rok. Ale skvělý, já ti to strašně moc přeju. Nebo dokonce si tady posluchač Petr splnil sen, koupil si něco, po čem dlouho toužil, šetřil peníze, a nebo konečně začal dělat věci, které pořád odkládal. Skvělý.
1: No prosím, tak gratulujeme všem, kteří se k něčemu odhodlali.
0: Přesně tak, takže tleskáme, gratulujeme, jste šampioni.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Kitlaroy, Justin Bieber, Hit Radio, snídaně šampionů, s vámi Lea a David a teď už taky informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: LeBron James bude pokračovat v NBA i ve 42 letech, poprvé od roku 2018 už ale neoblékne dres Los Angeles Lakers. Legendární basketbalista absolvuje svou 24. sezonu v zámořské lize a znovu posune vlastní rekord. Blesk zasáhl strom u dětského tábora na Jindřichohradecku a zranil 6 lidí. Jednoho muže, který byl krátce v bezvědomí, přepravil do nemocnice vrtulník. Dalších 5 nezletilých skončilo v péči lékařů, všichni jsou podle záchranářů ve stabilizovaném stavu. Metallica opět pomohla lidem v nouzi. Před koncertem v Cardiffu věnovala místní potravinové bance 20 000 liber, což vystačí zhruba na 9 000 jídel. Finanční dar dorazil ve chvíli, kdy banka hlásila téměř prázdné sklady.
0: A tomu se říká nádherné lidské gesto.
2: Tomu se říká krásný velký hlas a taky velké srdce.
0: Tak bychom si je mohli i zahrát.
2: Pojďme na ně.
0: Posíláme Metalliku právě teď.

0: podcast Hit Radio Snídaně šampionů s vámi. Hezké dobré ráno, Lea s Davidem. A máme tady pro vás důležitou sportovní informaci, hlavně pro fanoušky fotbalu. Protože už v pondělí vypadli na mistrovství světa ve fotbale Japonci a jejich fanoušci zase dali světu takovou tu lekci, kde jejich tým vypadl z Brazílii, i když v zápase vedl a byl blízko senzaci. No a v případě takové porážky by, já nevím, co já vím, ostravský fanoušek na supeně opustil stadion cestou domů, nakopl třeba 3, 4, 5, 6 popelnic, doma by se řezal děti a týden by s ním nebyla řeč. Ale co udělali Japonci po zápase? Vzorně uklidili svůj sektor, jejich hráči precizně uklidili svou šatnu a dokonce napsali organizátorům turnaje děkovný dopis. No, co na to říkáš, Davide, jsou holky jiní.
1: Tomu se říká prohrát ve velkém stylu.
0: To je krásný. Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
7: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolínů různě umístěných po zooparku Zelčín.
6: Jak jsou ty trampolíny velké?
7: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
6: Jsou trampolíny placené?
7: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
6: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor v Děčíně, ulice 2. polské armády. Nově je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A opatrně taky v České Lípě, kde se dočasně zavřela Liberecká ulice.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: za 100 let.
1: Kdo ví, co bude za 100 let? Já vím, co bude teď a někteří z nás možná trošku zapláčou. Je tady totiž konec levných nákupů u Temu nebo AliExpressu, protože ode dneška od 1.7.2026 si bohužel za každý balíček připlatíme clo 73 kaček. Jestli je to dobře nebo ne, to ať radši posoudí jiní, já jenom vím, že třeba spousta mých kámošek v tom našla takovou tu závislost. Ty balíčky z Číny jsou jako kinder vajíčka pro dospělé, nikdy jsme vlastně nevěděli, co tam bude a většinou to byla taková ta blbost v dárkovém balení, co se hned rozbila. Co si o tom myslíš, Davide, co jsi si koupil za největší šílenost třeba, když jsi si co objednal AliExpress, já nevím, cokoliv takovýho z toho.
2: Hele, já tohle úplně velký fanoušek nejsem, já protože taky ne, no. Jak jsi to přirovnala k těm kinder vajíčkům, tak taky kolikrát z toho nic nefunguje, takže
1: tak.
2: Podle mě je to dobře.
1: Já si taky myslím, že je to dobře, prostě máme v krvi tu potřebu mít doma každou vychytávku z reklamy na TikToku, si myslím většina z nás, i když právě víme, že ten přístroj, jak říká David, na čištění uší třeba za 30 korun nebude vůbec fungovat, že jo. Takže přátelé, kamarádi, jakou největší šílenost jste si kdy objednali vy? Napište nám to, ať se společně pobavíme na 777-937-777 a já vám posílám čáry, máry, abrakadabra, Lady Gaga právě teď.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes je poslední šance podat daňové přiznání. Termín se týká lidí, kteří využili služeb daňového poradce nebo mají povinný audit. Do dnešního dne musí přiznání nejen podat, ale také zaplatit případnou daň. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Běžné termíny pro podání daňového přiznání skončily už na jaře. K mamografu ode dneška bez žádanky. Ženy se od dnešního dne mohou na preventivní vyšetření rakoviny prsu objednat přímo bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Změny se týkají i receptů. Praktičtí lékaři nově mohou předepisovat o 1200 léků víc než doposud. Ministerstvo zdravotnictví věří, že novinka zkrátí čekací doby u specialistů. Lidská práva i protidrogová politika mají nově na starosti ministerstva. Obě agendy od dnešního dne přestávají spadat pod úřad vlády. Nově si je rozdělili rezorty spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví. Vláda tvrdí, že změna přinese efektivnější fungování. Domácí i zahraniční odborníci ale varují, že rozdělení může oslabit koordinaci a roztříštit důležité agendy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Taky Šluknov obléká město do street artu a má svoje první graffiti. První umělecké kousky jsou na místě bývalého pivovaru a v Budyšínské ulici. Pro každé místo byl zvolený motiv, který je pro danou lokalitu typický. U trafostanice je to téma pivovarnictví s vazbou na historii šluknovských pivovarů. U opěrné zdi pak motiv nedalekého přejezdu. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Bude zataženo a bude pršet. Místy se můžou vyskytnout i bouřky. K večeru pak ubývání deště i oblačnosti.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
8: Krásné dobré ráno, 7:02, středa 1.7.2026. Je tu další hodinka, my jsme pořád s vámi z éteru Hit Rádia Lea s Davidem. Venku léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři a pokud ne, kamarádi, dejte tomu ještě minutku, protože naše ranní nálada právě dorazila. Čeká vás skvělá muzika, příjemné ráno, taky rychlá pětka, Lupeny na Kalersi, tak to je možná i velký důvod k tomu mít ten úsměv na tváři. Zůstaňte s námi a jedeme, nezastavujeme. Offspring právě teď.
0: Hit Radio Kontakt.

0: minutek po 7 posloucháte středeční snídaní šampionů s vámi Lea. Pojďme se vrátit k tomu, jakou největší blbost jste si objednali z AliExpressu nebo Temu, kde vlastně od dnešního dne je poplatek za clo 73 korun za každý balíček. Těch zpráv od vás přišlo obrovské množství, díky za to. Třeba Davide, jo, tady Vítek ze Sokolova. Objednal jsem si dva notebooky, jeden za 435 korun. Omyl, přišly mi plastové obaly.
1: Tak to už se dá očekávat vzhledem k ceně teda.
0: Přesně tak, takže díky Vítku za zprávu.
1: Ale je pravda, že někdy tam jsou takové ceny, že si říkám, to snad ani není možný, a ono to opravdu možný je, že jako třeba masážní pistole za 150 korun,
0: no.
1: Dobře, no.
0: Nebo tady, ahoj, největší blbost, co jsem si koupila na Temu, byla asi připínací ofina. Přesně jak říká Lea, viděla jsem ji ve videích na YouTube, na Instagramu a vypadala hrozně dobře. No ale realita byla úplně mimo, odstávalo to do všech směrů. Jiná barva, než jsem chtěla, no prostě úplně k ničemu, a to zapínání byla taky pěkná divočina. Alespoň jsme se doma zasmáli.
1: Jsem ani nevěděl, že existuje teda připínací ofina.
0: Existuje, já přesně vím, co myslí, protože jsem nad tím přemýšlela taky, ale neobjednala jsem si to. Nebo tady, posluchač Petr, objednal jsem si z AliExpressu držák na mobil do auta. Přišel mi tak malý, že udrží maximálně žvíkač. A nebo tady Lenka, koupila jsem si chytrý robotický vysavač a nejchytřejší na něm bylo to, že se hned schoval pod gauč a už nevylezl.
1: Tyjo, elektroniku bych si teda z Číny nalézl takhle v balíčku.
0: Taky ne. Tady ještě, ježiš, těch zpráv přišlo fakt strašně moc. Objednal jsem si zázračný organizér do kuchyně. Teď organizuje hlavně sám sebe někde v kuplíku. Každopádně, přátelé, díky za vaše zprávy. My pokračujeme dál, jdeme hrát Linkiny. The Emptiness Machine. Hezké dobré ráno.

0: Co nemusíte udělat dnes, odložte na pozici, ať máte zítra volno. Přátelé, kamarádi, přiznejme si to, chorobní odkládání úkolů prostě vládne, o tom žádná. Průměrný člověk prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a taky takových těch jiných povinností. A celkem tak strávíme během života v průměru neuvěřitelné, teď se podržte, 3 roky. Nevím, proč bychom si ale tohle měli vyčítat na druhou stranu. Co si myslíš, Davide?
1: Hele, já jsem na tohle téma měl připravený takový for, ale nechám ho na pozítří.
0: Dobře, takže lepší v životě 3 roky prozevlovat, než prostě propracovat, ne? Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
8: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
10: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
11: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
12: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře dnes potkáte na Semilsku, kde pracují přímo na hlavním průtahu k Tovou. Blokují pravý jízdní pruh, takže se tam při projíždění můžete krátce zdržet, tak s tím počítejte.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Krásné dobré ráno, pomalu, ale jistě cítím v kostech, že se blíží rychlá pětka, takže můžete nám klidně začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, ale teď si dáme ještě ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Fotbalové finále nebude jen o sportu, ale i o velké hudební show. Před rozhodujícím zápasem 19. července na stadionu MetLife vystoupí Robbie Williams. Už dříve pořadatelé potvrdili také účast Shakiry, Madony nebo skupiny BTS. Majitele psů čeká nová povinnost centrální evidence zvířat. Od dneška se psi musí postupně zapisovat do registru, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Štěňata potom musí být označena čipem a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Po krátkém ochlazení se do Česka mohou vrátit tropy. První červencové dny sice přinesou teploty kolem běžných hodnot, už od druhého týdne se ale má znovu oteplovat. Dlouhodobé výhledy navíc naznačují, že druhá polovina měsíce by mohla být teplejší a suší než obvykle.
0: Ježiši Maria, nestraš nás, takže přátelé, největší čas nakoupit ty klimatizace a vybavit se.
2: Je to tak, ale je to všechno otázka úhlu pohledu, jo. Když se tady koukám na předpověď a říkám si, zítra bude 27, tak si říkám, to je příjemný.
0: Ano.
2: Přitom ještě před rokem nebo před půl rokem, před měsícem by si říkal 27, to umřeme, ale teď po těch 40 si řekneš vlastně docela příjemný ochlazení.
0: Naprosto souhlasím a dneska má být takhle, tak jak vlastně vidíme ráno, takže prosím vás, vyvětrejte si doma, protáhněte, udělejte ty průvany, ať je vám prostě dobře a připravíme se společně na ta vedra. Rychlá pětka, pište, chci soutěžit.

0: Hezké dobré ráno, je to tady. Rychlá pětka, 2 4denní vstupenky na festival Kalerosov Ostrava od Allegro čekají na někoho z vás. Rychlá pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu posluchačku Sabču. Hezké dobré ráno, Sabi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, odkud voláme, prozraď nám.
1: Voláme z Brna.
0: Voláme z Brna, tak to máš kousek do Ostravy.
1: Jo, to je právě dobrý.
0: S kým bys si vyrazila na festiák?
1: Já bych vzala určitě přítele.
0: Skvělý, tak prosím tě, jestli jsi připravená, nádech, výdech, tak jdeme na to.
1: Ano.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Sabčo, jaký rok bude přesně za půl roku?
1: 2027.
0: A den?
1: Jo, za půl roku to bude 1.
0: No, pojď. My jsme chtěli rok, první. Ale ano, jo. první. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Výborně, už jsi tam byla?
1: Ne, byla jsem v Benátkách.
0: Je krásný, doporučuju. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval mravenec, který randil s Beruškou?
1: Sarda.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jdou dneska děti do školy?
1: Ne, dneska jsou prázdniny oficiálně.
0: Ano, no a poslední otázka. Co si namažu na chleba?
1: Máslo.
0: Výborně! Ty dostáváš 2 4denní vstupenky na festival Kalerosov Ostrava od Allegro, což je vlastně nejznámější nákupní platforma v Polsku. Výrobky ze všech klíčových kategorií se zaměřením na maximální pohodlí při nakupování, včetně bezplatného doručení v rámci placené služby Allegro Smart. Máš radost?
1: Mám moc, vezmu ještě i rodiče.
0: Skvělý, ježišmarja, my tak rádi děláme vždycky radost vám, našim posluchačům. Vydrž na telefonu a měj se krásně.
1: Ahoj, děkuji.
0: Ahoj, to je nadšení a radosti. A nebojte, přátelé, zítra budeme rozdávat další 2 4denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro.
2: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte středeční snídaní šampionů, Hit Radio stále s vámi, taky Lea s Davidem, tak doufáme, že máte hezké ráno, dobrou náladu a třeba někdo z vás i kávu poručuje nebo nějaký dobrý čajíček. My jsme tady s vámi, jdeme si společně užít další krásnou část toho ranního středečního dne s datem 1.7. Za chviličku Zara Larsson, mrkneme taky na cesty a dokonce dorazí i Teddy Swims, který je součástí Colors of Ostrava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce, pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelné. Krásný.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě teď ráno došlo na Chomutovsku. Dávejte si tam pozor na příjezdovce do Račetic směrem od Kadaně, kde se srazily dvě dodávky. Teď blokují jeden jízdní pruh.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Gone, David Guetta, tedy Swim Stones and I. Tahle hudební trojice se hodně povedla. 7 hodin 51 minutek a já tady pro vás mám příběh, který napsal sám život. A teď nevím, jestli ho vlastně obdivovat, anebo být v šoku, protože plzeňští strážníci zastavili seniora v Borské ulici původně kvůli nezapnutému pásu. Jenže 86-letý řidič hlídce s naprostým klidem oznámil, že řidičák nemá a nikdy v životě ho nevlastnil. Tomu říkám fakt respekt, palec nahoru. Pokud zvládneš jezdit 60 let bez papíru, ty bláho, a nespůsobit nehodu. Přátelé, zasloužíme si ten řidičák dostat čestně a zdarma jako dárek k 90. To je fakt obdivuhodný. Teď už Dance with Somebody. Hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Tiskru levně CZ.
9: Náplně hned.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pro majitele psů začíná nová povinnost. Ode dneška musí své psy registrovat do centrální evidence. Zvíře ale není nutné zapisovat hned, stačí to při běžné návštěvě veterináře nebo nejpozději při očkování proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, výši si určí jednotlivé veterinární ordinace. Nově také musí být štěňata očipována a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Živnostníkům se snižují odvody. Od července budou OSVČ platit sociální pojistné z nižšího základu než v prvním pololetí. Ten se vrací ze 40 na loňských 35% průměrné hrubé mzdy. Změna navíc platit zpětně od začátku roku. Živnostníci tak budou moct požádat o vrácení části už zaplacených záloh. Zatýrání lidí i zvířat mohou hrozit přísnější tresty. Sněmovna podpořila novelu, která zpřísňuje postih za domácí násilí i týrání zvířat. Minimální trest vězení by se zvýšil ze současných 6 měsíců na 1 rok. Horní hranice trestů se ale měnit nebude. Pokud novela projde, platit by měla od ledna příštího roku. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Geopark Český ráj se na podzim dozví, jestli zůstane držitelem značky UNESCO. Kontrola se uskutečnila minulý týden. Hodnocení komisařů bylo sice pozitivní, to ale automaticky neznamená, že Geopark si tuto prestižní značku udrží. Geopark Český ráj byl v roce 2015 jako jediný v Česku zařazený do globální sítě geoparků UNESCO. Na severu Čech bude dneska většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou ještě vyskytnout i bouřky. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dneska mezi 20 až 23 stupni.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
16: Dvě minutky po osmé, krásné, dobré středeční ráno, je 1. července, začíná nám taková ta nová kapitola léta. Lea s Davidem jsou stále s vámi, máme před sebou poslední společnou hodinku, tak si pojďme pořádně užít s dobrou muzikou, pohodou a třeba i s takovou tou myšlenkou, že půlka roku už je za námi. Teď už se laví a Khaled, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Rose, Bruno Mars a Paté, hezké dobré ráno, 8 hodin 9 minut k tomu, pojďme se společně pobavit a zavzpomínat, pokud jste taky tak trošku kdysi naletěli vašim rodičům, že třeba škvor v noci zaleze do vašeho ucha a prokousne vám ušní bubínek, kde se normálně chce smát, nebo že když nás bodne sršeň, tak umřeme, případně že do vody nesmíme všichni najednou, aby prostě někdo hlídal ten ručník, že jo?
1: Tak mě můj strýda nakecal, že nemám vyhazovat odpadky ve vlaku, protože ty se z toho koše potom dají vydat jenom tak, že otočíte ten vlak vzhůru nohama a zatřezete s ním. Takže od té doby já pokaždý, když dneska vyhazuju věci ve vlaku, tak si tady na tu hlášku mýho strýdy vzpomenu a vyhodím to venku. No.
0: Ježíš, to je skvělý, to slyším teď úplně poprvé. Já jsem teda věřila hodně tomu, že když spolknu žvíkačku, tak se mi slepí střeva a půjdu na operaci.
1: Jasně, nebo když rozbijete vajíčko a uděláte si ho třeba na pánvi a zbyde tam kousek té skořápky, takže vám zaskočit a můžete taky umřít. Takže přesně takovýhle blbosti si prostě z dětství pamatujeme, no.
0: Je pravda, že my tyhle rady si předáváme z generace na generaci, léto co léto, tak prosím vás, přátelé, naši milí kamarádi, posluchači, jakým pitomostem jste věřili vy? Napište nám to na 777 937 777. Teď jsem si ještě vlastně vzpomněla, že mi babička říkávala, Leonko, jez hodně mrkve, že budu lépe vidět. Tak pište, těšíme se na vaše zprávy.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, hezké dobré ráno, posloucháte středeční snídaní šampionů a my tady řešíme mýty kolem léta, které nám dostávali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. Těch zpráv přišlo zase obrovské množství, děkujeme hrozně moc, píše tady Péťa, že když spolknu pecku od melounu nebo třešně, vyroste mi v břiše strom a větve mi polezou z pusy. Celý léto jsem pak nespala a čekala, kdy začnu pučet.
1: Tak to je taková ta klasika.
0: Jo, jo, nebo tady Lucka, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc nebo zafouká vítr, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený. Do 12 jsem radši ani nemrkala.
1: Tak to jsem ještě neslyšel, teda dám na to pozor.
0: Ukaž, jaký děláš v obličej, směješ se, to by ti mohlo zůstat na pořád. Nebo tady taky píše Lenka, když budeš jíst syrový těsto na buchty, dostaneš červy. Pekla jsem s babičkou a představovala si, jak mi v žaludku rotuje armáda žít. Nebo tady dokonce Juraj píše, taxikář, s tím hlídáním ručníku to dělám doteď, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jako ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. Ježíš, to je tak skvělý se vrátit takhle zpátky do minulosti a kolik vlastně pravdy na tom bylo a my jsme tomu skutečně věřili. Jako neskutečný. Tady píše ještě Květinka, jo, když se napiju na třešně body, tak mi v břiše explodujou, zkazí se a já umřu v hrozných křečích. Přitom kombinace třešně a kofola je nejvíc.
1: Ale myslím si, že zrovna pít vodu po třešních se nedoporučuje, jakože opravdu se člověk udělá blbě, ne že by přímo explodoval, ale...
0: Skončí na toaletách. Každopádně, přátelé, pište klidně dál, protože těch SMSek je tady spousta a my se tady nad tím jenom krásně usmíváme. Hezké dobré ráno, mrknem na cesty.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Je tak oslnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Liberecku. Velký pozor si právě teď dávejte v Raspenavě ve Fučíkově ulici, kde osobní auto narazilo do viaduktu. Pokud ještě můžete, raději to vemte objížďkou.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Ray Dalton, takhle chutná středeční vysílání z éteru Hitrádia, snídaně šampionů. 8:30 je tady, tak je takový ten správný čas dát si ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Slovensko zažilo nejteplejší den ve své historii. Na jihu země v Kamenici nad Hronom naměřili meteorologové 41,3 stupně Celsia. Padl tak nový absolutní teplotní rekord od začátku měření na slovenském území. Ministr kultury Otto Klempíř dorazí na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Potvrdil to organizátorům týden poté, co ho diváci vypískali na folklorním festivalu ve Strážnici. Jeho účast na jedné z největších kulturních akcí v Česku tak bude bedlivě sledována.
0: No, já teď tak přemýšlím, jestli je dobře, jestli tam vůbec pojede.
2: Pořadatelé Colors of Ostrava přiznávají, že přivážet světové hvězdy je stále složitější. Festival chce dál zůstávat progresivní a objevný, zároveň ale čelí prudkému růstu nákladů. Honoráře pro umělce se podle organizátorů za posledních 6 let zhruba strojnásobily.
0: No, holdou ty ceny nahoru, úplně všude.
3: My furt prskáme, jak ty lístky jsou dražší a dražší, ale ty organizátoři asi opravdu nemají co s tím úplně dělat, no.
0: Tak bychom si takovou malou ochutnávku z Colorsu mohli dát teď, 21 Pilots.
3: Zadarmo.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: 8 hodin 42 minutek, seš a stej, bože, jak já miluju devadesátky. A pokud jste stejní hudební nadšenci a fanouškové, tak nezapomeňte poslouchat naše Hit Radio 90 v DAVu nebo přes aplikaci Radia.cz, anebo taky přes webové stránky. No a já tady pro vás mám terapii venkem for camping. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping vyhlásili a ordinují terapii venkem. Vy už to někteří znáte, kdo neznáte, tak připomenu. Napište nám vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. Tento týden chceme historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. No a na konci týdne, což znamená v pátek, vybereme ten nej. Jeho už autor vyhraje, takže pište nám na web hitradio.cz, jako to udělala třeba posluchačka Péťa. Takže dnešní příběh zní: jeli jsme s přítelem z města v lehkém oblečení do mých milovaných Krušných hor. Když jsme se blížili k Červené jámě, začal se zvedat vítr a během chvilky přišla taková průtrž mračen, že tomu přítel ani nechtěl věřit. Pršelo tak, jako bychom stáli pod sprchou, foukal strašidelný vítr a přidali se ještě kroupy. Zpátky to bylo asi 5 kilometrů, schovat se nebylo kam a aby toho nebylo málo, uklouzla jsem a můj kotník se zdvojnásobil na velikánský objem a tak mě v tomto až hororovém počasí přítel poponášel až k babičině chaloupce, aby nám to uteklo a nemysleli na to, co se děje. Zpívali jsme si, tedy spíše křičeli, abychom se slyšeli. Zpívali jsme všechno, Michala Davida, Lucii, Nedvědy, dokonce i Jacksona. Když jsme dorazili, babička doslova spráskla ruce, kotník byl naštěstí pouze podvrknutý, přítel si namohl záda, oba jsme byli bez hlasu, ale byl to jeden z nejhezčích výletů, z nezapomenutelných zážitků v mém životě a kdykoliv procházím tato místa, vzpomenu si na to. Ono je totiž nejdůležitější, s kým na výletě jste, než to, jaké je počasí. Peťulko, krásný příběh, děkujeme. A vy, přátelé, kdo jste nám ještě neposlal svůj příběh, tak honem, honem, hitradio.cz a třeba to budeš právě ty, koho v pátek vylosujeme.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji vám za krásné ráno, středeční 1.7.2026. Užíváme si léto naplno. Doufejme, že dneska bude krásně, že se zhluboka nadechneme, provětráme ty naše domácnosti od těch veder. Tak prosím vás, pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hitrádia a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 6. hodiny ranní a mějte krásný a báječný den. Ode mě ještě Ina a Hot, no to se hodí, že, k tomu počasí. Každopádně prostě dneska si užívejte všeho, dělejte všechno s dobrou náladou a poslouchejte Hitrádia. Čau!

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku. Mezi Dubou a Mšenem leží na vozovce spadlý strom. Na místě probíhají odklízací práce, tak bacha na to. Opatrní buďte, i v Raspenavě ve Fučíkově ulici nabouralo osobní auto do viaduktu. Na místě jsou záchranné složky, tak i tady projíždějte opatrně. No a s komplikacemi počítejte taky v České Lípě, kde je uzavřená Plynárenská ulice z důvodu pádu větví na osobní auto. Myslete na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Na frekventované silnici 9 první třídy z Nového Boru do České Lípy dokončilo ředitelství silnic a dálnic přestavbu mostu nad železniční tratí. Práce trvaly se zimní přestávkou téměř rok. Dopravu kyvadlově řídily semafory. Dopravní omezení skončilo a opravený most je opět průjezdný. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili včera večer na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Do nemocnice připravili záchranáři dalších 5 nezletilých, kteří byli ve stabilizovaném stavu.
6: Fotbalový servis.
8: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Postup slaví i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Dalším osmifinalistou je pak Francie, která si poradila v úvodním vyřazovacím kole se Švédskem 3-0. Na severu Čech měříme 17 až 20 stupňů, dneska bude zataženo a bude taky pršet. Místy se můžou vyskytnout i bouřky, k večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Krásnou středu, krásný dopoledne, i když upršený, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. Startujeme první červencový dopoledne a já klidně vsadím boty, že spousta z vás už odpočítává poslední dny do dovolené. Na téhle vlně my zůstaneme, probereme, jaký jste dovolenkový typ a taky si k tomu dáme tu nejlepší muziku. Na úvod rovnou posílám Hall of Fame, jdeme.

0: a její Beautiful Trauma. Takhle my jsme si rozjeli středeční dopoledne na Hodinkách 12 minut po devátý. A schválně, kdo z vás se už chystá někam na dovču? Těm z vás, co teď poskočilo srdíčko radostí, tiše závidíme. Nám se tady na severu počasí trochu zkazilo, takže prchnout někam do tropů, to je rozhodně žádoucí. Nicméně, já jsem o tom tak přemýšlela a říkám si, jak je vlastně hezký, že na každý dovče se ukáže, jaký člověk doopravdy je. Někdo vstává v 6 ráno, aby stihl východ slunce a snídaní bez lidí. Někdo si první den lehne na lehátko a zvedne se z něj, až když musí odjet. No a pak jsou tady tací, co mají naplánovanou každou minutu a jedou podle harmonogramu. Tak mě zajímá, jaký jste dovolenkovej typ? Ranní průzkumník, plážový povaleč, gurmán, sportovec nebo lovec fotek na Instagram? No schválně mi to pojďte rád vědět, ať se tady naladíme na tu správnou dovolenkovou atmosféru. Tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: Tak pište, pište a já už k tomu hraju kabáty. Tady to je.

Pitbull Dance Again. I takhle zní středeční dopoledne, když ladíte Hit Radio Kontakt. My jsme si tady spolu otevřeli téma, jaký jste dovolenkový typ, a taky už mi od vás chodí zprávy ve velkým. Tak třeba tady Lucka. Ahoj Silvi, já jsem mix plážového povaleče a gurmána. Jezdím hlavně za jídlem a ráda ochutnávám všechny místní speciality. Nádhera. Hele, někdo sbírá magnetky, ty zase recenze na místní jídla. Krásný. Potom tady mám zprávu od Davida. Já jsem dobrodruh a manželka zase typický povaleč. Rodina i přátelé nechápou, že jsme schopni trávit dovolenou každý někde jinde. Nám to ale náramně vyhovuje. Davide, já bych se tě teda taky zastala, protože teď nedávno to zrovna bylo velký téma, že páry se na dovolených vždycky aspoň jednou pohádají a psychologové tvrdí, že to většinou pramení z toho pocitu, že se od sebe nesmíme hnout ani na krok a musíme být spolu 24/7. Takže hele, jestli vám to takhle sedí a vyhovuje, proč by ne? Díky za zprávu. No a na závěr napsala nám taky Katka. Zdravím moje milované rádio, během dovolené jsem volnomyšlenkář, jakmile mě ráno nebudí budík, tak mám pocit svobody a užívám si, že nemusím nic plánovat. Tak to je nádherný, ale přesně, takhle chutná svoboda, spát jak dlouho chceš, rozhodovat se z minuty na minutu a kdo ví, kde budu za půl hodiny, třeba se z gauče v obýváku přesunu do ložnice. To je fakt člověk plnej nepředvídatelných možností. No ta, ale Káťo, rozumím ti, je to prostě boží, když člověk přejde z toho plánování věcí na minuty do těch dnů, kdy se nepotřebuje ani jednou podívat na hodinky. No tak moc díky za všechny zprávy, udělali jste mi radost. Jestli máte před dovolenou, užívejte. A pro ty z vás, který čeká jenom samá práce, tady mám aspoň náš skvělej vymazlený playlist. Za malou chvilku Demi Lovato nebo Linkini, tak na to určitě počkejte a fajn.

0: Májka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Speny.
6: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
6: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Linkyni rozhodně mají svoje místo i v našem dopoledním playlistu. Je 6 minut po 9:30. Já pro vás teď mám nějaký ty dobrý zprávy. Ceny paliv v České republice dál klesají a dokonce patří k nejlevnějším v Evropské unii. Levnější už je jenom Polsko, který tady máme prakticky za rohem, takže houbizle. Takže jestli jste si na léto plánovali třeba nějaký ten road trip, vaše peněženka už nebude tolik protestovat. No a ještě k tomu přidám takovou třešničku na dortu. Ceny paliv v Libereckém kraji jsou vůbec nejnižší v celé republice, takže opět jsme všem dokázali, že na severu Čech je to prostě nejvíc. Teď už zpátky k hitům, tady jsou ode mě Činasky, krásný dopoledne.

0: my se jdeme mrknout na silnice. Začala uzavírka na silnici 35 v Liberci v úseku mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Během léta a podzimu tady bude probíhat výměna kanalizace, svodidel a udělají tady taky nový asfalt. Takže tady počítejte s omezením rychlosti a se zúžením pruhu. A novinku máme taky na silnici 13 první třídy v Pertolticích, kde včera začaly opravy mostu. Tady je aktuálně částečná uzavírka, provoz je vedený kyvadlově na semafory a práce potrvají až do října. Takže i tady na to myslete a řidiči, přejeme pevný nervy, myslíme na vás. Podle mě se vždycky líp jede s tou nejlepší hudbou, tak aby vás na cestách nic nerozházelo, dáme si už za chvilku třeba tohle. To je Sabrina Carpenter a přátelská připomínka, že už je čas na kafe. No a přidám taky Sunrise Avenue DJO nebo Tayo Cruze. Máme to prostě nabitý, tak určitě zůstaňte s náma. Krásnou středu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s...
11: Náplně hned.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: na hodinkách už máme skoro desítku a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na průtahu Liberce za odbočkou na Doubí směrem na Turnov, stojí v levém pruhu osobní auto po nehodě. Vytvořila se tady taky kilometrová kolona, tak jestli tudy pojedete, počítejte se zdržením. No a mrknem taky do Rychnova, kde nám přibyla nová uzavírka. V Rychnově u Jablonce nad Nisou v Ještěcké ulici probíhají stavební práce a silnice tady bude uzavřená až do konce července. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Jablonec nad Nisou získal dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje na zpracování bezpečnostních plánů pro další 3 základní školy. Město tak díky projektu dokončí systém bezpečnostní dokumentace pro všechny základní a mateřské školy, které zřizuje. Projekt podpoří Liberecký kraj částkou 66 tisíc korun. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. Ode dneška začíná platit nová povinnost pro pejskaře. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého věrného přítele registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
7: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na Instagramu. V Rumburku je 17 stupňů, v České Lípě 19 a v Raspenavě 18. Dneska bude na severu Čech zataženo, počítat musíme po celý den taky s občasným deštěm, objevit se můžou i bouřky. Teploty budou stoupat maximálně na 18 až 22 stupňů.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Další společná hodina před námi. Silvie Válková zdraví celý sever od mikrofonu a 10. dopolední rozjíždíme s hvězdáři.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

Nádherný kousek Dreamer neboli snílek právě teď za námi. A jak se dneska máte? Jak jste se vyspali? Já doufám, že jak se trochu ochladilo, tak už to bylo o něco lepší. Nicméně, jestli doma máte pořád hic, mám tady pro vás teď jeden tip od odborníků. Podle nich by lidé ve vedrech neměli spát nahatí. Paradoxně to prý může napáchat víc škody než užitku. Bez pyžama se totiž hůř odpařuje pot, zůstává přímo na pokožce a lepkavý pocit pak může spánek narušovat. No, tak to vidíte, už nám zakázali dokonce i to spaní na Adama a Evu. Zakázaný ovoce ale nechutná jenom Evě, takže já jsem si tady našla ještě jednu studii, která se pro změnu zabývá výhodama spaní na naháče a hele jo, usnadňuje to termoregulaci těla, zlepšuje krevní oběh a dokonce zvyšuje intimní hygienu. No, já si myslím, že je jasný, kde je víc výhod. Nic, pojďme radši zpátky k hitům Sia a Cheap Thrills. To posílám za váma, ať jste kdekoliv. Pojďme rovnou na to.

0: Naughty Boy a Sam Smith, i tohle nás pořád neskutečně baví. Za chvilku 10:30. A my pojďme taky hodit očkem na naše sociální sítě. V pondělí nám tady odstartoval další hlasovací souboj. Někdo nám tady dokonce minulý týden psal a ptal se, kdy už konečně bude další hlasování, tak prosím vás, je to vždycky ob týden, jo? Každých 14 dní společně celý Česko vybírá, co je top. A tenhle týden ve storičkách na našem Facebooku a Instagramu hlasujete pro tu největší letní nezbytnost. Já si myslím, že taková klimatizace nebo bazén by se mohli dostat do samotného finále, ale jako zase taková zmrzlina, to je hodně těžký soupeř. Dovede si tady někdo představit léto bez zmrzliny? To k sobě prostě patří jako chleba a máslo, takže uvidíme. No, jsme zvědaví, jak to dopadne. Kdo o tom ale rozhoduje, to jste vy, tak šup na naše sociální sítě a já k tomu už za malou chvilku posílám další skvělou muziku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Kit a křídla na Hitrádiu Kontakt. Jsou 3 minuty po 10:30 a co ten fotbal, kamarádi? Mistrovství světa pokračuje s plnou parádou a jak to vypadalo včera? Francie přehrála Švédy, dál jde i Mexiko a Norsko, takže tady se asi žádný velký překvapení.

nekoná. Dneska jsou na programu další duely Belgie se Senegalem nebo Anglie s Kongem a i tady se dá ten výsledek tak jako odhadnout, ale stejně bych si strašně přála nějaký to drama. Třeba kdyby dál postoupil právě ten Senegal nebo Kongo, to by bookmakerům pěkně rozhodilo sandál. Nicméně i přesto, že fotbalový mistrovství jede už nějakou tu chvíli, kamarádi, ty nejzajímavější zápasy nás teprve čekají a samozřejmě i finále bude stopro velkolepý. Dokonce k tomu bude i hudební show, kde vystoupí světoznámý hvězdy jako Robbie Williams nebo Shakira, takže jo, bude to skvělá podívaná. Skvělou hudební show pro vás ale máme i my v našem éteru. Teď už k vám posílám Lady Gagu.

0: a John, Turn the Lights Off, skvělý hit, který jsme za váma poslali i do toho zataženého středečního dopoledne. Teď už ale jdeme do České Lípy, co všechno se tady na léto chystá a na jaký akce budeme moct vyrazit, to už ví naše Denisa Večířová, tak předávám slovo.
1: Léto je tady s plnou parádou a proto si se starostkou České Lípy Jitkou Wolfovou popovídáme o tom, co je na léto připravené v České Lípě. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den.
1: Tak jak bude letošní léto v České Lípě vypadat?
2: Tak věřím, že bude hlavně pestré. Kromě tradičních akcí, na které jsou lidé zvyklí, jsme připravili i zcela nový cyklus akcí v ulicích centra města, který jsme nazvali Léto plné tónů. Chceme v letních měsících, když jsou v České Lípě turisté i místní, kteří zrovna nejsou na dovolené, ulice otevřít a oživit a myslím, že díky novému konceptu se to podaří.
1: Na co se tedy lidé mohou v rámci Léta plného tónu těšit?
2: Na vystoupení nejrůznějšího druhu, které se budou konat každou prázdninovou středu od 1. července a vyvrcholí tradičním již 6. ročníkem zpívání z balkónu, a to 19. srpna. Nabídneme třeba filmovou hudbu, saxofonistku, Brontosaury Revival, ale také oživé sochy nebo historickou kostymérnu. Akce se budou konat nejenom na náměstí TG Masaryka, ale také v Masné ulici, Parčíku u Unionky nebo v ulici Jindřicha z Lipé.
1: Takže centrum města o prázdninách bude opravdu žít. Je i jinde připravený takhle pestrý program.
2: Tak tradičním místem, kde se koná mnoho krásných letních akcí, je vodní hrad Lipí. Zde jsou připravena divadla, koncerty, pohádky pro děti a samozřejmě také oblíbené letní kino, které startuje ve čtvrtek 2. července českou komedii Nikdo to rád v Plzni. Vrátí se také oblíbené prohlídky s Bílou paní, které jsou v letošním roce ještě doplněné o husitu, protože si připomínáme výročí 600 let od dobytí hradu Husity. Srdečně vás na hrad zvu.
1: Na jaké další akce v České Lípě nás můžete pozvat?
2: No, určitě ráda pozvu také na tradiční prohlídky kostelů, které zajišťuje naše informační centrum i řemeslné workshopy. Během prázdnin budou mít občané možnost si v rámci 5 řemeslných workshopů v centru textilního tisku vyzkoušet různé dovednosti a vyrobit si také krásné výrobky. Je to tradiční doprovodná akce naší soutěže o regionální výrobek roku, kterou zajišťují právě účastníci této soutěže v minulých ročníků.
1: A co nějaké větší akce?
2: Tak na začátku srpna proběhne na vodním hradě Lipí a v jeho okolí další ročník dřevosochání, které nabídne zábavu pro celou rodinu, včetně samozřejmě pohledu na práci šikovných řezbářů. Poslední prázdninový víkend nás čekají oblíbené pivní slavnosti, které budou i takovou tečkou za letošním létem.
1: A máte ještě nějaký tip na léto na závěr?
2: Ráda také všechny pozvu do Dubice na naše koupaliště, které bude letos v provozu už třetí sezónu. Snažíme se koupaliště neustále vylepšovat, letos přibydou dětská hřiště, boxy na kola i lepší podmínky pro karavany. Kdo tedy ještě v Dubici nebyl, ať se zajede podívat, litovat určitě nebude.
1: Mně nezbývá, než popřát, aby se léto v České Lípě vydařilo. Díky za rozhovor, paní starostko, a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
11: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: Letos hit rádiem. Jenom hity. Hit rádio. Hit rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách 11. Pojďme na silnici. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Děčínsku. Na výjezdu ze Šluknova směrem na Rumburk havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky a silnice je průjezdná kyvadlově, tak bacha na to. No a nohu z plynu sundejte taky v České Lípě v ulici pod Holým vrchem. Tady bourala dvě osobní auta, zdržení je ale minimální. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka. Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
5: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Nový kruháč na Kunratické v Liberci už je v provozu. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový turbookružní objezd na Kunratické ulici, který má zvýšit kapacitu a přispět k plynulejší a bezpečnější dopravě. Součástí stavby je také nové čtvrté rameno, které v budoucnu zajistí dopravní napojení vznikajícího sídliště Nová Kunratická. Ode dneška se mění pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x, každou tedy jednotlivou položku.
0: Kromě toho se bude ještě nad rámec vypočítávat daň z přidané hodnoty. Resort životního prostředí vyhlásil nové chráněné lokality. Jde o Trkmanské louky v Jihomoravském kraji, rezervaci Lipka na Šumavě a rozšíření přírodní rezervace Žofínský prales. Vyhláška upřesňuje i ochranné podmínky území. Kruh, srdce a ikona. To je fotopoint v libereckém Vesci s výhledem na Ještěd. Nový fotopoint najdete na kopci zvaném Špičák v libereckém rekreačním a sportovním areálu Vesec. U fotopointu najdete taky 3 nová lehátka. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 17 až 20 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 22. Bude zataženo s občasným deštěm, který by měl k večeru ustávat.
6: Hitradio Kontakt.
0: Venku nám sice stále prší, ale my tady máme dobrý nálady na rozdávání. Tady je Dukas, Pharrell Williams a Happy, to je pro vás.

Kamo Kiss Me, nám zní éterem Hit Radio Kontakt, je 11:15 a teď jedna otázečka na vás. Máte rádi adrenalin? Když se řekne adrenalin, tak si každý představí něco jiného. Někdo skočí padákem, někdo si dá kafe po 6. večer a doufá, že i přesto večer usne bez problémů. A někdo se prostě odrazí ze skály a proletí se nad rybníkem. Tohle přesně teď můžete zažít i vy u nás na severu Čech, takže jestli chcete o prázdninách zažít něco jedinečného, na co jen tak nezapomenete, tak vyražte do ráje pod Lemberkem. Tam na vás čeká nová ziplina dlouhá přes 200 metrů, na který fakt budete mít pocit, že letíte. Proletíte nad vodní hladinou a nemusíte být ani sportovec nebo adrenalinový nadšenec. Úplně stačí chuť zkusit něco nového. Dorazit na tuhle ziplinu můžete celý prázdniny od úterý do neděle, klidně s celou rodinou nebo vaší partičkou. Já dám klidně ruku do ohně za to, že to bude nezapomenutelný zážitek. Takže jestli hledáte výlet, který není jen o procházce, ale přidá i pořádnou dávku adrenalinu, tohle by mohlo být to pravý ořechový. Klidně to omrkněte i na webu rajpodlemberkem.cz a já už k tomu hraju Weekenda a jeho Blinding Lights.

dokonalost sama kapela Lucie, Lenka Dusilová a Sen na Hit Radio Kontakt. Počasí nám teď na chvilku dopřeje oddech od tropů, místy nás i dneska čekají přeháňky a bouřky, no a teploty budou o něco příjemnější a kamarádi, užijte si tenhle stav, protože už koncem příštího týdne by se zase mělo začít oteplovat. Léto se vrátí v plné síle i s vlnami nesnesitelných veder, takže žádnej strach, ten správnej summer vibe si ještě užijete do syta. Ale ať už je hezky nebo prší, jedna věc zůstává neměná. A sice, že my se vám tady staráme o hudební doprovod nejlíp, jak umíme. Takže pojďme zpátky k hitům. Já už vám tady chystám společnost na příští minuty a dáme si třeba tohle. Damiano David a jeho Next Summer nám zase vrátí tu letní atmosféru. K tomu přidám taky Rachel Platten. Tohle všechno hraju už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Platen a Fight Song do toho dnešního dopoledne. Na hodinkách 11 hodin 37 minut a my v tomhle čase tradičně pojďme omrknout, co nás tady čeká večer. Kamarádi, vy už to znáte, dost možná už se na to taky těšíte. Dneska večer po 6 si tady odstartujeme další večerní speciál plný megahitů z 80, 90 a přelomu milénia, takže opět vám ten večer pořádně vyšperkujeme s tou nejlepší muzikou. A já tady pro vás mám i teď malou ochutnávku toho, jak to bude znít. Takže co si dáme? Rozhodně si teď dáme všichni hromadně volume doprava, protože k vám pošlu Eurodance megahit z 90. od nejslavnějšího zubaře všech dob. Dr. Alban, Look Who's Talking. Jdeme na to!

0: Long Together. Tohle byl náš doprovod k závěru dnešního dopoledního rozjezdu. Za malou chvilku už je tady 12. hodina, to znamená jediný, já se s vámi už loučím. Na rozloučenou pošlu ještě jednu várku skvělých hitů, mezi nima třeba Love Me Again a John Newman nebo Pink a Trustful. No a po 12. vám k obědu bude náš Jirka Pelnář servírovat srdcovky, takže na to taky určitě počkejte, bude to jízda. Mějte se krásně, zvládněte i tu druhou půlku dne, myslím na vás, ať to v práci utíká a slyšíme se zase zítra v 9. Čau.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: 21 Pilots. Lord. LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, nehodu máme hlášenou v Děčíně. V Dělnické ulici na křižovatce s Husickou nabouralo osobní auto do zaparkovaného vozidla, tak tam dejte pozor. A v České Lípě v ulici pod Holým vrchem bourala dvě osobní auta, zdržení je minimální. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla Lechta na cestách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Mění se pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Od dneška končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
9: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x, každou tedy jednotlivou položku.
8: Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem změny je zákaz amalgámových plomb, který platí ode dneška. No a návrat tenisové legendy Seriny Williams na Wimbledon skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu, a to ze starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Geopark Český ráj se na podzim dozví, jestli zůstane držitelem značky UNESCO. Kontrola se uskutečnila minulý týden. Hodnocení komisařů bylo sice pozitivní, to ale neznamená, že Geopark si tuto prestižní značku udrží. Geopark Český ráj byl v roce 2015 zařazený do globální sítě geoparků UNESCO jako jediný v Česku.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Hrádku nad Nisou je 18 stupňů, v Turnově 20 a v Tanvaldu 17. Odpoledne bude na severu Čech většinou zataženo s občasným deštěm, počítat musíme i s bouřkama.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne všem, s vámi dnes u srdcovek Kateřina Pechová. Doufám, že se těšíte. Naprosto fantastický songy. Ano, budeme se opět vracet v čase. Odstartujeme to společně s Willem Smithem a taky s legendární trilogií, kterou natočil Muže v černém, jste určitě viděli. No a to, co k tomu složil a zarepoval Will Smith, to asi taky znáte. Vracíme se do roku 1997. Tohle je naše první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Tak co, kdo se taky vrátil v čase? Will Smith a Man in Black na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pokračujeme dál v naší krasový jízdě, no a posuneme se trochu blíž současnosti. 23 let zpátky vyšel song Life for Rent. Napsala ho zpěvačka Dido, kterou určitě samozřejmě znáte. Mimochodem zajímavost o tomhle songu, ona ho napsala v podstatě v době, kdy se přestěhovala z Anglie do Ameriky a celý je to o tom jejím útěku, že jí začalo být nepříjemná ta pozornost novinářů a médií a tak. A tak se rozhodla zdrhnout, jo? Dává to v podstatě smysl, když jste slavný, může vám to být nepříjemný. A o tom je právě tenhle song, který mimochodem nese stejný název jako celý druhý studiový album. Další dnešní srdcovka, Dido.

0: Klasický poctivej Eurodance, ano, to Two Unlimited prostě umí. Rok 1993. Co jste dělali? Pařili jste na něj?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pojďme teď ale trochu zvolnit. Další srdcovka je duet, který má za sebou skvělý příběh, protože Mark Almond přespíval song Gina Pitneyho. Jo, vzal si jeho song z roku 67 a řekl si, to bych si chtěl zaspívat. Tak si ho naspíval solovku na svůj nový album. No a Gene Pitney to slyšel a rozhodl se, že by si ho mohli vlastně naspívat spolu. A je moc dobře, že to udělali. Mark Almond a Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Tak si to užijte.

0: Rok 2001.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Reperka Missy Elliott. A tenhle skvělý song Get You Freak On. Jako další dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song dokonce zazněl v rámci halftime show na Super Bowlu, což je pro všechny umělce obrovitánský úspěch. No a loni ho taky Rolling Stone časopis zařadil jako nejlepší song 21. století. Wow, to když zvládnete, tak už máte vystaráno, už nemusíte v podstatě vůbec nic. Vy ale ještě jednu věc musíte, nebo měli byste, nebo možná chcete. Máme totiž prostor pro ještě jednu srdcovku. A to je ta vaše. Ano, teď je ten čas. Pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jakou byste chtěli teď slyšet? Ať už proto, že vám zlepší náladu, nebo se k ní váže nějaká skvělá vzpomínka. Napište, jaký song to je a proč je to právě vaše srdcovka. Dáme si jednu tuhle srdcovku už za chvíli. Doby třeba Lost Frequencies nebo Linkin Park.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
13: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě.

0: Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas dát si ještě jednu srdcovku. Tu vaší. Dneska jsem vybrala zprávu od Zuzky, která píše: protože tam tak překrásně prší, tak by se nejvíc hodilo pustit si Purpurový déšť od nejlepšího zpěváka Prince. Je to moje největší a nejzamilovanější písnička, tak velice moc prosím o zahrátí. Takhle, pojďme si říct, že asi málo kdo nemá rád Prince. A taky naprosto legendární song Purple Rain. Takže pokud jste teď třeba taky jenom šťastný z toho, že prší, že se ochladil vzduch a že můžete normálně dýchat, tak tenhle song je pro vás všechny poslední dnešní srdcovka Prince a Purple Rain.

0: Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože i dneska budeme rozdávat. Po 14. hodině nás čeká ruleta. Jo, to je jasný, to znáte. No a i dneska jeden z vás získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Jo, prostě spousta zábavy v centru Prahy, atrakce, moderní technologie, taky zážitky, které vás vrátí do času, kdy bylo hraní tou nejdůležitější věcí na světě. Nudit se nebudete ani minutu, ať už je to jedinečný létající zážitek Fly Vista, cesta časem pomocí právě moderních technologií, spousta dalších atrakcí jak pro děti, teenagery, tak i dospělé. Takže ano, bavit se budete úplně všichni. Voucher na 5000 korun do zábavního centra My House of Fun je ve hře po 14. hodině. Buďte ready.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Hit Radio.
7: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Edvard Maja dohrává v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne těsně před 13. Za chvilku třeba Samfeld nebo Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Liberce na Turnov na úrovni Paceřic narazilo osobní auto do svodidel. Na místě jsou hasiči a policie, zdržíte se nárazově. A na výjezdu ze Šluknova směrem na Rumburk se srazil osobák s nákladňákem, silnice je průjezdná kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška mají pejskaři novou povinnost. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého psího mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
12: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
11: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna je součástí doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit služební zákon. Předlohu dostane teď k posouzení Senát. Mnichovské letiště přestalo dopoledne odbavovat cestující. Důvodem je varování před silnými bouřkami. Jak dlouho bude odbavování zastaveno, zatím jasné není. Podle webu Mnichovského a Pražského letiště byl zrušen jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí. Teď ještě pohled k nám.
1: Jablonec nad Nisou získal dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje na zpracování bezpečnostních plánů pro další 3 základní školy. Město tak díky projektu dokončí systém bezpečnostní dokumentace pro všechny základní a mateřské školy, které zřizuje. Projekt podpoří Liberecký kraj částkou 66 tisíc korun.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 17 až 21 stupni. Čeká nás zatažená obloha s občasným deštěm. Objevit se může i bouřka. K večeru by srážky měly ustávat.
0: Krásné středeční odpoledne všem, ať už u vás prší, nebo si naopak třeba užíváte ještě léta. Doufám, že máte hezký den. K tomu další hity. Za chvilku s námi Imagine Dragons, Samfeld, no ale teď už Král romantiky. Bruno Mars a Just the Way You Are. Tak hezkou středu.

Imagine Dragons, vy posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Byli jste někdy na takový tý akci, kde se odhaluje pohlaví? Myslím samozřejmě, jako co se týče toho, že tam je těhotná žena a hádá se, jaký bude mít miminko pohlaví, holka nebo kluk, jo? Dobrý. A teď to prosím vás jedna paní posunula na úplně novou úroveň. Udělala party, na které se odhaloval táta toho miminka. Ano, ona prostě nevěděla, se kterým ze dvou mužů ho bude mít, tak si nechala udělat testy otcovství a výsledek oznámila na rodinné party. Video z toho samozřejmě okamžitě stalo virálním, což asi všichni chápeme proč, protože dřív se tyhle věci jako šeptaly, jo, nebo se řešily třeba přes právníky. Teď se z toho dělá mejdan, což je skvělý, normálně catering, konfety. Dokonce se ta rodina rozdělila na dvě skupiny, na fanoušky týmu červeného, jednoho toho chlapa, a týmu modrého, druhýho toho chlapa. Údajně jediná v týmu červeným byla maminka týhletý slečny, tak nevím, maminky mívají vždycky pravdu. Každopádně by mě zajímalo, který z těch chlapů z toho má větší radost, protože ten, který je tatínkem, to bude mít rozhodně dražší. No jinak samozřejmě gratulujeme. Tohle je Alex Warren a Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, posloucháte Hit Radio. Žhavá novinka. V Německu, prosím vás, vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je, a dává to smysl, jitrnicová. Dát si můžou ale třeba i hovězí nebo krutí, no a začali je dělat jednoduše proto, abychom pejskům nedávali přeslazený vanilkový, čokoládový a podobně, jo. Mně se to docela líbí, krom toho, že tak můžete si to asi vyrobit technicky doma, jo, prostě dáte tu věc zmrazit, ale teď si to představte. Třeba se to dostane na trh i k nám, jo. A já si myslím, že některé příchutě by mohly mít oblibu i u lidí, protože třeba takovou vepřoknedlo zelovou, to bych si dala. Zamražená svíčková, No má to potenciál, uvidíme. David Guetta a Sia s námi už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
3: Je tak oslnivě stylová a konečně v České Lípě. Okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

a dneska první narozeniny. Ano, slavíme celý jeden rok. Ty nejlepší songy z 90. Skvělí moderátoři, to je Hit Radio 90. No a pozor, protože tím, že dneska slaví narozeniny, jo, tak pro vás mají taky dárky. Soutěžíme o dabová rádia, rozhodně si to nenechte ujít, dejte tomu šanci, puste si do uší to nejlepší z 90. na našem Hit Radio 90. Věřte mi, ten pocit přitom i potom je naprosto báječný. S námi teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Tak si to užijte.

0: Álvaro Soler dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Mimochodem, dneska je to 20 let, co v české dopravě začal platit bodový systém. No, máte přehled o svých bodících? Nebo už dávno, ne? Případně už jste někdo zrestartoval ty bodíky, to by mě zajímalo. Každopádně, ať tak či tak, tak prosím vás, opatrně, jo, těch bodíků není moc, nejsou úplně na rozdávání, tak s nima šetřete, jo? My určitě nebudeme šetřit těmi nejlepšími hity. Čekají nás DJ Antoine, Poetika nebo Madonna.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami. Inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Madonna a její Hang Up v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne těsně před 14. Za chvilku Macklemore nebo Daša, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na výjezdu ze Zákup směrem na Svojkov se srazili dva osobáky, počítejte tam s omezením. A na trase z Turnova na Liberec u odbočky na Hodkovice nad Mohelkou odklízí hasiči olejovou skvrnu, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žádostí o předčasný důchod ubývá. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti a i následné přísnější podmínky. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl to prezident v rozhovoru pro deník CZ. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál také za Vítkovice. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Nový kruháč na Kundratické v Liberci už je v provozu. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový turbookružní objezd na Kundratické ulici, který má zvýšit kapacitu a přispět k plynulejší a bezpečnější dopravě. Součástí stavby je také nové čtvrté rameno, které v budoucnu zajistí dopravní napojení vznikajícího sídliště Nová Kunratická.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Odpoledne nás na severu Čech čeká zataženo, místy ještě s deštěm, který by měl ale k večeru ustávat. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Krásné odpoledne, 14:02, s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku už nás čeká ruleta, těšíte se? Já moc. K tomu ty nejlepší hity Avicii, Daša a teď už taky Macklemore a Ryan Lewis.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, pozor, je to tady. Čas na ruletu, čas popustit uzdu fantazii, být kreativní. Je to úplně na vás, jo? A hrajeme o herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj, takže je o co hrát. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když začne konečně pršet. Mm-hmm. Takže co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet? Co vás napadá? 777-937-777. Pište svoje nápady. Za mě je to třeba, jo, tady ale mokro. Pište, co může zaznít v ložnici a taky když začne konečně pršet. K tomu Avicii a Aloe Black.

Hitlerovi a Justin Bieber na Hit Radio. Lidi, vy jste strašný čuňata. To je skvělý, to je skvělý. Hrajeme ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet. Já jsem se tady normálně asi 60krát začervenala. Takhle, píše třeba Evička. Konečně jsem to ze sebe smila. Dobře, Lukáš, tak nám to tu zase zvrhlo. Danča, to snad ne, tenhle měsíc už po třetí. Tomáš, stačí chvilka a už jsi mokrá. Nebo třeba Soňa píše, konečně se mi ulevilo, bylo to na pokraji zhroucení. Wow, jakože vaší kreativitě smekám klobouk a vaším postranním úmyslům taky. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici, a když konečně začne pršet, jeden z vás už za chvilku získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj. No a teď už Måneskin.

0: Ale farbená je Inra, posloucháte Hit Radio. A teda... Uf, no, ruleta pokračuje, jste neskutečný, to, co jste vymysleli. Wow, wow, řešili jsme tady, co může zaznít v ložnici a zároveň, když konečně začne pršet. Tak ještě třeba Radek píše, hlavně ať nezateče dovnitř. Jo, nebo Wendy píše, tak takhle mokrá jsem byla naposledy před rokem. Jste skvělí, opět jste předvedli, kolik humoru a perverznosti se ve vás skrývá. Každopádně vítězem herního voucheru v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj je Lucie, která poslala jednoduché. Měl jsi vzít pláštěnku. Ano, to je totiž až potom, když to zjistíte. Každopádně, Lucie, gratuluju, jdu ti napsat. No a těším se s vámi zas někdy na ruletu. Díky moc.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hitrá.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: 1. července, léto a prázdniny v plném proudu a dneska shodou okolností si připomínáme Mezinárodní den smíchu a hlavně Mezinárodní den vtipů, tak ten nejlepší, který jste kdy slyšeli, na ten jsem opravdu zvědavý. Už za chviličku na Hit Radio Kontakt. Vtipy a hity, tohle bude odpoledne na Kontaktu.
0: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

0: What the Hell a Avril Lavigne, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 3:45, já se s vámi budu tak už loučit, užijte si hezké odpoledne, spolu se ale uslyšíme zase v 18 hodin u Hit Radia Classic, takže to nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska večer. Doufám, že u toho budete, díky za velmi bláznivou ruletu, budu se na vás těšit a asi tak za 3 hodiny. A za chvilku už třeba Ella Henderson, Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, si dávejte na průtahu Liberecem po silnici číslo 14. U Rochlic směrem na Stráž, tam bouralo osobní auto do svodidel, ale s opatrností tam projedete. Pozor taky v Turnově, v Žižkově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobáků a zdržení je ale minimální. A pozor na výjezdu ze Zákup ve směru na Svojkov, srazila dvě osobní auta. I tady počítejte s drobným omezením. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Od tohoto měsíce platí OSVČ nižší zálohy na důchodové pojištění. Snižuje se i paušální daň v prvním pásmu a živnostníci mají nárok na vrácení peněz ze záloh. Jak získat přeplatek, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
7: Poplatníkům tak vznikne přeplatek odpovídající rozdílu mezi původní a novou výší paušální zálohy, který v tomto případě činí 4932 korun. O výše uvedenou částku si může poplatník snížit paušální zálohu splatnou 20. července 2026.
6: V červenci tak místo běžné zálohy stačí zaplatit 4230 korun. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou a v českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůnkovou.
5: Fotbalový servis.
6: Trenér švédských fotbalistů Graham Potter po porážce 0-3 s Francií v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe připustil, že jeho svěřenci by k postupu potřebovali i několik zázraků najednou. 51-letý anglický kouč velmi ocenil soupeřův výkon, dokonce prý osobně nikdy neviděl lepší tým. I proto nepovažoval vyřazení z obhájci stříbra za žádnou ostudu. Francouzi, kteří vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji, na něj velmi zapůsobili.
0: Aktuálně na severu Čech, přátelé, měříme zhruba 18 až 21 stupňů. Tam v těchto rozmezích se pohybuje teploměr mezi různými městy. A tak na střídačku nám tady občas jako prší. Podle meteorologů by tohleto počasí mělo vydržet až do večera.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show s Jirkou Krupicou. No a přátelé, dneska máme Mezinárodní den vtipů. Přijde takhle kostra do baru a říká pivo a hadr. Nebojte, bude to i lepší v průběhu celého odpoledne, ale samozřejmě jsou před námi i hity. Začneme hodinu ve společnosti Huntrix a jejich Golden. Pojďme na to, krásné odpoledne.

Venku je na nule, to může někomu tak jako připadat, dřív než se podívá na teploměr a zjistí, že tam máme krásných 18 stupňů. Přátelé, dneska 1. července, to je jeden z těch dvou skvělých měsíců období dovolených a taky je to Mezinárodní den vtipů, který máte nejradši. Který vtip, nebo které témata, znáte to takový, jak se sedí v hospodě a už si jako řeknou všichni, jak se mají a kolik mají dětí a tak. A pak někdo začne, řekne jeden o zvířátkách a pak už následujících 5 hodin neděje nic jiného, než se lidi jenom předhání v tom, kdo zná lepší vtip o zvířátkách. To samé platí o Pepíčkovi, o kameňácích, černém humoru, zkrátka něco, co je nám Čechům tak strašně moc vlastní a vlastně si myslím, že to z nás dělá nás Čechy. Přátelé, napište mi k nám na náš hitrádiový WhatsApp na telefonní číslo 606 825 404. Napište mi váš nejoblíbenější vtip, ať se pobavíme, ať se společně zasmějeme. Já vám k tomu budu posílat další skvělou muziku. Ed Sheeran, jeho fotograf, tak je Offenbach, Norma, Jean Martin a její Overdrive.

0: Přátelé, dneska máme Mezinárodní den vtipů. Před chvilkou jsme si tak nějak jako probrali ty úplně nejčastější okruhy vtipů, které se tak mezi námi kamarády říkají, a mě zajímalo, jaké jsou vaše nejoblíbenější vtipy, které máte nejradši, zvířátka, tepíčka. A píše Pavel z Liberce, že má rád suchý humor. Čím větší trapno, tím více směju. Kamaráde, já ti tak rozumím. Já miluju trapný vtip. Já jsem dokonce jednu dobu vystupoval i v trapno kabaretu a to bylo něco. Katka z Jablonce píše, že nejvíc jí baví slovní hříčky. Jsou to většinou úplně pitomý fóry, ale přesně ty si pak pamatuju nejdíl. Kači, tak jeden pro tebe mám. Víte, jaká je nejrychlejší myš na světě? Myšlenka.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
4: No tak konkrétně o tom momentu, kdy ses nám tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
3: Jako.
4: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: Jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Don't worry, doznívá eterem Hydrádia Kontakt, odpolední show pokračuje. Přátelé, mám teďka dobrou zprávu pro všechny milovníky Michaela Jacksona a zároveň pro všechny milovníky filmů v jednom. Ano, film Michael, životopisný film o tomhle tom legendárním zpěvákovi, tanečníkovi a vlastně všeumělovi, tak byl vyhodnocen jako nejlepší životopisný film všech dob. Ano, tímto se dostal na přední příčku, dokonce přes filmy jako Bohemian Rhapsody a podobně. Na československé filmové databázi má aktuálně 75% a my všichni, co jsme ho viděli, tak se shodneme na tom, že naprosto zaslouženě. V kinech se ho bohužel už zrovna teďka nevychutnáme a na streamovacích platformách zatím jsem ho nikde upřímně nenašel, tak si ještě chvilku počkáme, ale to nevadí, to nevadí, my si tu chuť na Michaela můžeme dohnat poslechem Hydrádia Kontakt. Právě teďka Michael Jackson, Give In To Me, pojďme na to. Krásné odpoledne přeje Jirka Krupica.

0: Dnešní odpoledne se věnujeme vtipům a české nátuře, protože my Češi jsme nejvtipnější národ na světě. To je jedno z našich mnoha nej, které máme. A taky jsme nejubrblanější, mám takový pocit. V poslední celý dnešní den, co se tak bavím s různými svými přáteli, tak všichni jako nadávají na to, že venku škaredě, že venku prší. A přitom ještě včera říkali to už, aby jako sprchlo. Takže pokud byste taky jako přemýšlíte nad tím, co dělat, takhle. Léto, prázdniny, venku prší, nevíte kam vyrazit. Já mám pro vás skvělý tip. Vyražte do paláce Liebig, tam totiž už za několik dní se otevírá unikátní multimediální expozice věnovaná jedné z nejvýraznějších osobností evropské renesance, samotnému císaři Rudolfu II. Ano, to je ten z filmu Císařův pekař, pekařův císař. Jeden z největších nadšenců pro alchymii, taky pro chemii. Ta v té době sice ještě neexistovala, ale oni to nevěděli, že vlastně provozují chemii, ale taky pro kulturu. Měl největší sbírku uměleckých děl v té době na známém světě. Takže určitě ta výstava bude stát za to a zvládnete ji zkouknout až do 25. července. Tak věřím, že se tam potkáme, protože já se rozhodně podívat půjdu. Teď vám do uší na cestu, ať už jedete kamkoliv, posílám další skvělé hity. Krištof, Půlnoční hřích, taky Alan Walker a Alone už za chvilku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Alan Walker Alone doznělo tady v Hitrádiu Kontakt. Přátelé, dneska si spolu povídáme o vtipech, když už máme venku takhle zamračeno. Ať je ten den veselější, ať je plný úsměvů a sluníčka, já jsem si říkal, že bychom mohli dneska, kromě vtipů, si říct i třeba, jak se třeba u vás doma jako nadává, protože to někdy může být jako fakt vtipné. Samozřejmě obligátní krupica do hrnca, tohle to, když říká v podstatě každý, komu se představím, tak v příští hodině, to znamená zhruba za nějakých 12 minut se spolu na to vrhnem a musím říct, já jsem objevil finskou nadávku a to je jako skvělý. No to si fakt počkejte, ale do té doby ty nejlepší hity na severu Čech. Coldplay, taky Lady Gaga, Abracadabra.

0: Where Did You Go doznívá na závěr 15. hodiny na Hydrádiu Kontakt. A teď nejlepší dopravní servisy na severu Čech. Pozor, v Benecku v místní části Mrklov likvidují tady hasiči olejovou skvrnu na cestě. Tak pozor, ať do toho někdo nevletí. A pozor, na výjezdu z Liberce směrem na Chrastavu budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aplikaci Rádia.cz Hitradio Kontakt.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. V neděli 28. června zároveň skončila možnost objednat si státní dluhopisy. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc, dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. I Brno sužuje nepříjemně velké množství bezdomovců. Město se proto rozhodlo problém řešit. Jaké kroky se uskutečnily, řekne za magistrát Klára Opálková.
6: Od dubna se na hlavním nádraží pohybuje více hlídek strážníků městské policie. Situaci zde monitorovali 24 hodin a 7 dní v týdnu. Zároveň se zvýšila také sociální práce v terénu, a to jak ze strany sociálních kurátorů, tak pracovníků neziskových organizací.
5: Situace se zatím alespoň na hlavním nádraží uklidnila a místo působí lépe i díky zvýšenému důrazu na úklid. No a bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na Instagramu.
0: Přátelé, dneska máme tady na severu Čech průměrné teploty 18 až 21 stupňů, to ukazují teploměry napříč celým naším krásným krajem. Ojediněle se mohou vyskytovat ale bouřky, místy i silné, k večeru ale budou srážky od západu ubývat a později večer začne i částečně ubývat oblačnost.
1: Hitradio Kontakt.
0: Ladíte Hitradio Kontakt, pokračuje odpolední show s vámi dneska Jirka Krupica. Tak pojďme na to, za chvilku už další hity.

End of the World, neboli konec světa, doznívá v podání Miley Cyrus, éterem Hit Radia Kontakt. A já si myslím, že každý z nás jako dítě slyšel minimálně jednou hlášku, ale prosím tě, to není konec světa. A takovýchhle hlášek jsme v životě slyšeli spoustu. Hlášky a různé kletí, třeba krupica do hrnca, nás provází úplně celý život. A zajímavé je, že každá země, každý jazyk má svoje naprosto odlišné hlášky. Ale nejenom každá země, ale každý kraj, každý region. A to doufnu si říct, že každá rodina, kde se to tak jako dědí z generace na generaci, u nás se třeba říkal Himbajs Šulík spořád a podobně. No a já jsem právě objevil teď nedávno takovou krásnou finskou hlášku. U nás, že když se něco jako děje nebo neděje, tak se pane bože, nebo pane bože, prostě se, s různýma emocema. A ve Finsku mají kauhistuksen kanaheki, což znamená kurník hrůzy. Říká jen třeba kurník šopa u nás na Moravě, ale tady se, ve Finsku se říká kurník hrůzy. Tak jak se klelo třeba u vás doma? Zajímavé je, že třeba když něčemu nerozumíme u nás v Česku, tak řekneme, že je to pro nás španělská vesnice. A třeba v Polsku se říká, že je to pro ně český film. Tak pište mi na náš rádiový WhatsApp, který najdete na čísle 606-6825-404 a pojďme to spolu probrat. Už se těším na vaše nadávky a průpovídky rodinné. K tomu posílám do uší další skvělé hity Kamrad Be Mine, taky Nickelback a Lullaby.

0: přátelé, tak sešla se mi tady opravdu nádherná sbírka různých pořekadel, nadávek a drobných klidbiček od vás z rodin, protože jsme před chvilkou probírali to, jak se v různých zemích, jaké jsou průpovídky, pořekadla, a strašně mě teda pobavila Monika, co píše z Turnova, že mamka měla oblíbené Ježíši na gumovém člunu. Do dneška netuším, kde to vzala, ale když to někdo řekne, okamžitě jsem zasmala.
1: 90 až do 7. července. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z makra?

0: čas natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Přátelé, fotbalový Jablonec má nové logo. To už asi spousta z vás ví. A to logo je za mě teda moc krásné. Spojuje se tam vlastně v tom obrázku jabloň a zároveň to evokuje pohár a vítězství, což je fakt jako skvělý nápad a velmi se klaním designérům tohohle loga. Co je zajímavé, tak se fanoušci nemůžou úplně shodnout, jestli se jim líbí nebo ne. Co jsem se tak díval po internetu, tak zatím teda spíš převládají jako negativní názory. Ale já si myslím, že to je jenom otázka zvyku. Že prostě to staré logo bylo tak dlouho, že prostě si lidi jako nechtějí zvykat na nové věci. Tak přátelé, dejte tomu šanci. A já věřím tomu, že si na něj nejenom, že zvyknem, ale že jednoho dne všichni fanoušci fotbalového Jablonce na tohleto nové logo budou naopak patřičně hrdí.

0: Přátelé, my z Hydrádia Kontakt pravidelně vyrážíme po celém našem nádherném kraji a zjišťujeme, co se kde šustne, abychom vám mohli ještě tak jako za tepla přinést ty nejaktuálnější informace. Tentokrát naše Denisa vyspovídala Jitku Wolfovou. Dozvíme se, jak bude vypadat léto v České Lípě.
1: Léto je tady s plnou parádou a proto si se starostkou České Lípy Jitkou Wolfovou popovídáme o tom, co je na léto připravené v České Lípě. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den.
1: Tak jak bude letošní léto v České Lípě vypadat?
2: Tak věřím, že bude hlavně pestré. Kromě tradičních akcí, na které jsou lidé zvyklí, jsme připravili i zcela nový cyklus akcí v ulicích centra města, který jsme nazvali Léto plné tónu. Chceme v letních měsících, když jsou v České Lípě turisté i místní, kteří zrovna nejsou na dovolené, ulice otevřít a oživit a myslím, že díky novému konceptu se to podaří.
1: Na co se tedy lidé mohou v rámci Léta plného tónu těšit?
2: Na vystoupení nejrůznějšího druhu, které se budou konat každou prázdninovou středu od 1. července a vyvrcholí tradičním i 6. ročníkem zpívání z balkónu, a to 19. srpna. Nabídneme třeba filmovou hudbu, saxofonistku, Brontosaury Revival, ale také oživlé sochy nebo historickou kostymérnu. Akce se budou konat nejenom na náměstí TG Masaryka, ale také v Masné ulici, v Parčíku u Unionky nebo v ulici Jindřicha z Lipé.
1: Takže centrum města o prázdninách bude opravdu žít. Je i jinde připravený takhle pestrý program.
2: Tak tradičním místem, kde se koná mnoho krásných letních akcí, je vodní hrad Lipí. Zde jsou připravena divadla, koncerty, pohádky pro děti a samozřejmě také oblíbené letní kino, které startuje ve čtvrtek 2. července českou komedii Nikdo to rád v Plzni. Vrátí se také oblíbené prohlídky s Bílou paní, které jsou v letošním roce ještě doplněné o husitu, protože si připomínáme výročí 600 let od dobytí hradu husity. Srdečně vás na hrad zvu.
1: Na jaké další akce v České Lípě nás můžete pozvat?
2: No, určitě ráda pozvu také na tradiční prohlídky kostelů, které zajišťuje naše informační centrum i řemeslné workshopy. Během prázdnin budou mít občané možnost si v rámci 5 řemeslných workshopů v centru textilního tisku vyzkoušet různé dovednosti a vyrobit si také krásné výrobky. Je to tradiční doprovodná akce naší soutěže o regionální výrobek roku, kterou zajišťují právě účastníci této soutěže v minulých ročníků.
1: A co nějaké větší akce?
2: Tak na začátku srpna proběhne na vodním hradě Lipí a v jeho okolí další ročník dřevosochání, které nabídne zábavu pro celou rodinu, včetně samozřejmě pohledu na práci šikovných řezbářů. Poslední prázdninový víkend nás čekají oblíbené pivní slavnosti, které budou i takovou tečkou za letošním létem.
1: A máte ještě nějaký tip na léto na závěr?
2: Ráda také všechny pozvu do Dubice na naše koupaliště, které bude letos v provozu už 3. sezónu. Snažíme se koupaliště neustále vylepšovat, letos přibydou dětská hřiště, boxy na kola i lepší podmínky pro karavany. Kdo tedy ještě v Dubici nebyl, ať se zajede podívat, litovat určitě nebude.
1: Mně nezbývá, než popřát, aby se léto v České Lípě vydařilo. Díky za rozhovor, paní starostko, a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a Jayku. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
10: Hit Rádio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: Hit rádiem. Jenom hity. Hit rádio. Hit rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Blíží se nám 17. hodina, vy stále ladíte Hit Radio Kontakt, což vás, přátelé, šlechtí. Dneska máme Mezinárodní den vtipů a humoru, tak si dneska vyprávíme vtipy, ale taky taková vaše rodinná pořekadla a říkadla. Mezi vámi se, ptala jsem se na co, nějaké jako u vás, jak se u vás klelo, nebo jak se u vás nadávalo, protože každá rodina to má tak nějak trošku po svým. A vy píšete na náš WhatsApp, což je skvělý, píše vás hodně. Telefon číslo 606 825 404 je tady pro vás úplně 24/7. Pište kdykoliv máte cokoliv na srdci, nejenom šelest, ale já jsem opravdu rád za vaše zprávy. A tady píše třeba Roman z České Lípy. Táta vždycky říkal, nech to koňovi, ten má větší hlavu. Až jako dospělý jsem zjistil, že to používá půlka republiky. Romane, Jarek Nohavica o tom zpívá, ale je hezké, že jsi to tak jako přivlastnil pro vás do rodiny. Co, kdo ví, třeba to u vás právě vzniklo. Pište dál, můžeme se o tom pobavit. Pište mi i vaše oblíbené vtipy nebo jenom okruhy humoru, který máte nejradši. A já k tomu posílám ty nejlepší hity na severu Čech. Před námi právě teď Imagine Dragons, jejich Radioactive.

0: Závěr 16. hodiny na Hydrádiu Kontakt. Rose, Bruno Mars, jejich APT. Já doufám, že vám to vlilo potřebnou energii do žil. A teď nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, na příjezdu do Studence z Vrchlabí bourala 3 osobní auta. Na místě je policie a projíždí se kyvadlem. A pozor, za Chuchelnou ve směru na Světlou se srazilo osobní auto s autobusem. S opatrností ale projedete. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Léto přeje objevování historie, proto Chomutovi letos zve na komentované procházky, které návštěvníky provedou po stopách válek i historií Kamencového jezera. Více říká mluvčí radnice Suzana Vavřínová.
7: Procházky proběhnou během července a srpna. Účastnění potřeba předem rezervovat. Prohlídky městem začínají vždy v 10 hodin u městského informačního centra na náměstí 1. máje a prohlídky Kamencového jezera pak od 11 hodin u vstupu do kempu.
6: Prohlídky jsou zdarma a nejbližší se uskuteční už tuto sobotu. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek se budou platit 3 eura. No a útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál bývalý mládežnický reprezentant taky za Vítkovice.
0: Zítra očekáváme u nás na severu teploty 14 až 16 stupňů, jinak má být polojasno a déšť by se dostavit podle meteorologů minimálně během dopoledne rozhodně neměl. V noci potom čekáme teploty 14 až 11 stupňů, na horách potom klesne k 11 až 7 stupňů Celsia a očekáváme s oblačno až zataženo lokálně může doznívat větší déšť nebo přehánky, taky se můžou lokálně objevit mírnější bouřky. A ráno, pozor, se můžou tvořit ojedinělé mlhy.
5: Hitradio Kontakt.
0: Ladíte Hitradio Kontakt, odpolední show s Jirkou Krupicou pokračuje a přátelé, za chviličku se budeme bavit o brigádách. Já nevím jak vy, ale já na ty svoje, které jsem zažil v mládí, vzpomínám opravdu rád. Tak zůstaňte s námi, zavzpomínáme spolu a k tomu ta nejlepší muzika na severu Čech. ATC, Around the World, taky Alex Warren, Before You Leave Me. Už za chvilku. We'll be right back.

Přátelé, já mám teď úplně nostalgii za krkem jako úplně tu největší, jaká může být. Dočetl jsem se nedávno, že se v příští týden začne v České Lípě stavět mekáč. Je to tak? Ano, a má být hotový ještě letos. A to není dobrá zpráva jenom pro naše chuťové pohárky, že si všichni z okolí České Lípy a z České Lípy budou moct dopřát své oblíbené pochutiny, kdykoliv se jim zachce, nebudou muset jezdit do vedlejších měst. Ale nabídne to i velké množství pracovních příležitostí, zvlášť pro středoškoláky a čerstvé absolventy středních škol, jako jsem byl třeba já, nebo jako byla Déňa a spousta dalších mých kamarádů. Mě třeba dokonce školil a byl mým vlastně takovým jako mentorem v McDonaldu, když jsem pracoval, Jirka Král. Vzpomínám na to strašně s láskou, hrozně jsem tam tu práci měl rád, měli jsme skvělý kolektiv, bylo to tam fakt boží. Tak zkuste tak zavzpomínat, jaká byla vaše oblíbená brigáda, co jste zažili třeba na ní, a tak a napište mi to taky na WhatsApp, ať to můžeme spolu probrat. 606-825-404, to je to magické číslo, kde se dozvíme a provereme spolu, jaké to bylo, když jsme byli mladší a chodili takhle na bligošku. K tomu ať vám Ďurica a Mandolína.

0: Dneska máme Mezinárodní den vtipů. Celá odpoledne spolu řešíme ty vaše nejoblíbenější. A já jsem si řekl, že dnešní den je ten ideální na to vyzkoušet, jak je na tom umělá inteligence. Protože vždycky se říkalo, že ten hlavní rozdíl je ten, že neumí být vtipná, že neumí být sarkastická a že tohle je výsada nás lidí. Tak jsem jí poprosil, ať mě napíše pár vtipů. A mám pro vás dobrou zprávu, jsou blbí. Třeba moje peněženka drží přerušovaný půst, bohužel nedobrovolně. Nebo říká se, že alkohol problémy neřeší. To je pravda, ale ani mlíko. Doktor mi doporučil víc chodit, tak jsem si přestěhoval ledničku na druhý konec bytu. Tak přátelé, dobrá zpráva pro lidstvo, pořád jsme vtipnější. Vypište dál na WhatsApp na telefonní číslo 606-825-404 o tom, na jakou brigádu nejradši vzpomínáte a už za chvilku to proberem. Do té doby další muzika. Cyril Stumblin' In, už za chvilku.
1: Hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
7: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Nejvíc Shakiro zní Shakira, její vaka vaka doznívá tady Hit Rádia Kontakt. Z Afriky se za chvilku přesuneme k nám do Česka. Dáme vanastovky i jejich sbírku zvadlých růží. Teď ale pojďme zase za váma, přátelé. Já jsem se vás ptal, jak vzpomínáte na svoje první brigády, kde jste třeba pracovali. A je to neuvěřitelná plejáda míst, kde jste byli. Od úplně tradičního roznosu letáků, jak píše třeba Ondra, tak třeba Roman, který píše, jo, to úplně rozumím. Moje první brigáda byla na stavbě. Myslela jsem si, že jsem ve skvělé kondici. Po prvním dni jsem sotva zvedl ruce a druhý den jsem přemýšlel, jestli těch pár korun opravdu za to stojí. Je to tak, Romane, já to znám. Já dělal s tátou zahrady na klíč a měl jsem úplně stejné emoce. Kdyby to nebyl můj táta, tak bych asi by mi to za to člověče nestálo. Taky proto se živím takhle za mikrofonem. Co budem? A píše i Milan, a ten mě fakt dostal. Dělal jsem obsluhu na pouti. Celý den jsem lákal lidi na atrakce a večer jsem měl úplně odrovnaný hlas. Za to historek z těch pár týdnů mám dodnes na rozdávání. Byla to jedna z nejzábavnějších brigád, co jsem kdy zažil. Milane, máš naprostou pravdu. To musela být úplná pecka. Takhle originální brigádu jsem vůbec ani nečekal a musím říct, že opravdu na to musíš jako vzpomínat jako doteď, protože tam člověk zažije u světských takzvaných takových věcí. No nic, pojďme k muzice. Vanastovy věci, sbírka zvadlých růží před námi.

0: Protože je středa, Hit Radio Classic je třeba, ano, přátelé, protože teď v létě si dáme ty nejlepší hity milénia a všech těch dekád předtím, které jsme prožili a ty hity, na kterých jsme všichni vyrostli, si dáme úplně každý den v týdnu, protože toho není nikdy dost. Dneska zcela výjimečně s Kačkou Pechovou si to užijete už za necelých 20 minutek na Hit Radio Kontakt. Tak určitě nezapomínejte ladit ty nejlepší hity na severu Čech i po 18. hodině. Já vám teďka nabízím Alvara Solera, jeho La Cintura, taky Linkin Park, The Emptiness Machine.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Linkin Park, The Emptiness Machine, přátelé, a protože se přiblížila 18. hodina, je pro mě tou nemilou povinností se s vámi pro dnešní den rozloučit. Bylo mi ctěná rodním svátkem s vámi strávit dnešní odpoledne. Budeme se těšit zítra zase v plném počtu. Mějte se krásně a zítra čavas!

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na pražském okruhu od sjezdu z D5 směrem k D1 a pak také na úrovni Jesenice v opačném směru. Po pojíždí centrum metropole, zejména Wilsonova ulice, pak oblast kolem Motola. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: I'm Ariana Grande.
13: It's Hozier.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to řekl ministr zahraničí Macinka. Mandát je součástí usnesení vlády a bude také obsahem dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace.
17: Se nejedná o delegaci prezidenta, jedná se o delegaci premiéra. To znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže místo policejní ochrany, kterou pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, jak se asi ukázalo, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčí.
2: Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni zhruba 90 minut na Táborsku vlaky. Jednalo se o železniční koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska. Při oslavách postupu mexického týmu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale přišli v hlavním městě o život 3 lidé, uvádí to agentury. Domácí Mexiko v noci na dnešek na Aztéckém stadionu porazilo Ekvádor 2-0. Podle odhadu radnice se v ulicích sešlo více než 1 milion lidí.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Zataženo pod mrakem, doznívající déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě silné. Od západu během noci s výjimkou východu bude polojasno, skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na západě pouze 10. No a zítra většinou polojasno, na východě zataženo a ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
18: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu. No a bude ještě hezčí, čekají nás totiž ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak jdem na to. No a hned na začátek. Destiny's Child a Independent Woman Part 1. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on, come on, bring it, bring it.
0: question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave.

Charles and Eddie, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, 10 minut po 18. hodině. Důležitá otázka, už prší všude? Nebo ještě stále někde čekáte? Protože upřímně myslím, že po těch vedrech jsme tak nějak všichni čekali na déšť a na to, až se trošku jo, bude mít tělo možnost aklimatizovat. Já jsem třeba věděla, že tady už by to mělo ve 4 ráno opravdu přijít, takže jsem se opravdu ve 4 ráno vzbudila a venku pršelo. To bylo skvělý, krásný moment. Tak jenom klidně napište 777-937-777, co počasí u vás. Jestli už je to krásný pohodička z tredy na léto, nebo jestli ještě stále trpíte. No a k tomu legenda všech legend, Metallica a Nothing Else Matters.

0: 9 to 5, Sheena Easton, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, takhle, vy co píšete, že ještě stále nic, ano, bavíme se o té bouřce nebo dešti, ochlazení, takovým tom, že se můžete konečně nadechnout, tak ano, ještě stále píšete, že u vás třeba nic. Tak prosím vás, držím pěsti, ať už to fakt dneska konečně přijde, protože tohle je zatím nejbláznivější bouřkové období, co jsme tady asi měli, protože absolutně netušíme, kdy, jestli jo nebo ne a jak moc. Tak držím pěsti, ať je to bez krup a hlavně, ať už to je. No a za chvilku naprostá esence hudby. V rámci 80., 90. a milénia samozřejmě musí zaznít Pomáda. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Why'd you grease the lightning?

Chase the Sun, to jsou Planet Funk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, jak dobrý jste v prokrastinaci, protože takhle, obecně jsme v ní jako skvělí. Ne, opravdu, to nám jde. Jsou věci, ve kterých prostě excelujeme. Takže co nemusíte udělat dnes, odložte tak na pozítří, ať zítra máte volno. Jo, geniální věc, protože průměrný člověk, já nebo vy, případně váš soused, prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a jiných povinností. Jo, to je takový tak, jdete kolem toho koše s prádlem, koukáte na něj, on kouká na vás a vy si říkáte, tak ještě do zítřka. A ono to vydrží. Ono se jakoby nic zásadního nestane, že jo? Údajně tak během života strávíme v průměru neuvěřitelný 3 roky. 3 roky tím, že vlastně posouváme tyhle důležité věci. A upřímně, lepší v životě 3 roky prozevlovat, než je propracovat. To se asi shodneme, ne? Takže teď odložte všechny povinnosti stranou a pojďte si jenom užít Kiss, Gotta Give Rock and Roll to You.

0: Paul McCartney a Stevie Wonder, Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. To jsou dneska neskutečný perly, že jo? Jako naprosto legendární hlasy, legendární postavy. No a v tom budeme na Hit Radio Classic samozřejmě pokračovat. Když řeknu Jerry Halliwell, tušíte Spice Girls, jasně. Když řeknu Freddie Mercury, tušíte? Jestli, že tušíte. Jeden z nejlepších hlasů historie. Už za chvilku v našem éteru Living on my own.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka. Plno tobogánů a skluzovek. Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace. To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže. Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže? Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
3: Krásný večer, minuta po 7 hodině, doufám, že máte hezkou středu. No a k tomu od nás ty nejlepší hity. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tak to bude i dál. Čekají nás Mike and the Mechanics, ale teď troška toho poctivého diska. Tohle jsou Otavan. Hezký večer.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, důležitá rada a důležitá omluva pro vás. Pokud chcete mít doma génia, který bude zároveň citlivý a taky chápavý k druhým, tak do něj tlačte čokoládu. Jo, ideálně horem, dolem, kudy to půjde. A sami si ji dejte taky k snídani, k obědu i k večeři, protože, a to je si myslím pozitivní zjištění pro všechny, jíst čokoládu znamená mimo jiné podporovat emoce, myšlení a paměť. To je vlastně skvělý. Jo, jakože až teďkon zase večer na vás přijde taková ta poctivá mlsná. A vy se budete přemáhat, abyste to neudělali. Ne, běžte to udělat. Běžte to udělat a kdyby vám to chtěl někdo vyčítat, tak prostě jenom řekněte, že pracujete na svých emocích a taky na své paměti. A to je důležitý. NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: M-People a Open Your Heart, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, čtvrt na osm. Tak co, středa, dobrý? Já doufám, že jo, že máte hezký večer, že ideálně nic moc neděláte. Možná jste v práci, tak tam by to asi něco chtělo, ale jenom tak jako nenápadně, jo? Ať si jako nikdo nevšimne, že se flákáte, ale jenom tak jako decentně se občas pohněte, jo? Tak tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Nelly Furtado, Eurythmics nebo Buty.
1: Je tak oslnivě stylová a konečně v české lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.

I'm Like a Bird, to je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo, i ty úplně nejlepší v něčem občas prostě musí třeba stranou, jo. Je to takový hodně obecný, každopádně mám na mysli Lionela Messiho, což je, asi se dá říct, jeden z nejlepších fotbalistů světa. Pro někoho ten úplně nejlepší, jiní by se mnou hádali, v pořádku. On teď z 5 góly dokonce vede soutěž o zlatou kopačku, jo, velký úspěch. No jo, ale jeho zemi, Argentínu, teď čeká zápas proti outsiderovi z Jordánska. A trenér oznámil, že Lionel Messi nebude v základní sestavě. Teď si to představ, tady to je úplně, jakože na jednu stranu chápu, pokud je Jordánsko proti ním takový outsider, tak si to můžete dovolit, ale zároveň já bych to tomu Messimu třeba neříkala. Jo, jako představte si tu situaci, kdy za ním přijdete a řeknete Messi, teď tam nebudeš. A uvidíme. Možná ti dám chvilku šanci. No, nic moc. Not a

0: Tohle je Paul Young, Every Time You Go Away. Krásný večer z Hitrádia. Díky všem, co jste s námi, co s námi trávíte i ten středeční večer. Spolu si tu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Od té totální romantiky přes vlastně grunge a všechny tyhle věci. A já myslím, že chybět by neměla i tahle kapela. Fighters, Learn to Fly, mimochodem tenhle song znáte rozhodně i ze spousty filmů, ano, ať už v 90. nebo v rámci milénia se právě tenhle song objevil ve spoustě takových těch romantických komedií a tak. My si ho dáme už za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
3: Kniha James

0: Se Davise, průvodce zralého muže, pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
0: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Krásný večer, 8. hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tady Technotronic a Get Up.

Prostě král. Lionel Richie, Say You, Say Me. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A víte, jak občas máme takovou tu, možná hodně z nás dámy, ale pánové, taky to míváte. Jak chceme prostě za každou cenu dokázat, že máme pravdu? Jo, občas jdeme i za hranu. Zbytečně. Svoje o tom ví indický ministr. Ten totiž chtěl dokázat, že tam v řece teče čistá voda. A tak se jí napil. Mhm. A v pořádku, jo, chápu, stojíte si za svým, akorát tenhle pán potom dva dny na to skončil v nemocnici. Takže prosím vás, mít pravdu je rozhodně super, ale pojďme to nepřehánět. Richard Miller právě teď.

opravdu užíváte One More Time a Highland na Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, připomínka, jsme za polovinou pracovního týdne. To je důležitý si uvědomit, jo, už jenom pohodička, to už doklepeme, víkend je za rohem. No a co je taky za rohem? To jsou samozřejmě další hity z 80., 90. a milénia. A třeba tenhle pán, ten nemůže chybět. Bon Jovi, taky Alisha's Attic nebo Love Message už za chvilku.

0: Message.
1: Love Message v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pozor na to šmejdiníčko šmejdění. Může to totiž vyústit i v pěkný průšvih. Sví o tom teď už ví jedna Irka, těsně před 40, která dostala u soudu pokutu. Tu pokutu dostala, prosím vás, za to, že na svojí dovolené na Malorce regulérně sexuálně obtěžovala mladíka v sauně. Jo. Já jsem ráda, že jsem u toho nemusela být, samozřejmě zároveň jako, jak to asi tak mohlo být. Jo. Oni se spolu totiž údajně jenom tak jako bavili, no, načež tahle žena využila, že jsou tam sami a začala ho tam, jo. Víme, jak v sauně jsou lidi odhaleni, že jo, tak prosím vás, ať už v sauně, nebo kdekoliv jinde, na šmejděníčko šmejdění opravdu opatrně. Skupina Krištof a ženy právě

0: Jste s Hitrádiem, za námi Cliff Richard a jeho Dreamin. Hezký večer přeju, blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, hezký zbytek středečního večera, zítra se slyšíme zase ve 12 hodin, mějte si krásně, no a za chvilku třeba tohle. Musí kůže. Whitney Houston, I have nothing, tomu Mojo nebo Falco. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Náplně hned.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.

Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.